svět ještě Boženo, je tě věř, slavu hostelám, Otcu i Synu i Svatomu Duchu, nyní.